0: detto prova pro se smesi mie colica generace mi pro su se paso gregoro da pomoci doctoru colenati artiste to pomoci profaie to posvet mi gregor asi cenado srofnatnes Je všecko, máte nějaký dotaz?
1: Ano, co potřebujete, aby jste to vyhrál?
0: Psaný testament.
1: A víte, on nějaký?
0: Není žádného.
1: To je hloupý.
0: Nepochybně. Ještě nějaký dotaz? Pravíme mu odpůrci Jaroslavu Prusku.

0: Rakova, ženská, musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno přeze.

0: Jestli tak ova ženská má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to je stěno kudrno.
0: Usakla, mě to ani nejde do hlavy.
1: Co jste si to celo pochutil? Proto mi to není.

0: не вратим, идите сосед несу. Матерь не нестерпи, мастер розумет, мать дает мой жена есть стара.
1: Ты
0: Ale viste desistarla, vidite, že blázni mají dlouhý věk. O, já budu dlouho živ, a dokud člověka chci milovat, užijte lásky.